National Day. Ledeční lidi nejsou tedy prasadou jadrana dobro nejdůvěř. Radio bydlají, samé bydlají, pod komisí odmi satiry, Akáš Vaní. Dobro se pojď, teď líst.